0: Hit Radio 90. Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Hit Radio 90.

man.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Tenhle ten hit si můžeme pamatovat také od Air Supply. My si ho 7 minut před 7 hodinou hrajeme v kabátě, který si oblékl Andrew Donalds. Hanka Kotterová už ví, kde je to komplikované. Na silnicích, tak tady je
1: doprava.
2: Komplikace jsou dnes po ránu na dálnici D8. Jednak se zdržíte na příjezdu do hlavního města, na 5,5 kilometru D8 se vyšetřuje srážka dvou nákladňáků a ve směru na Německo je dálnice D8 na 81. kilometru uzavřena. Tady zasahují záchranáři, hasiči a policie u vážné dopravní nehody. Srazili se tu dva osobáky a poslední volný sjezd je na exitu Knínice. Další komplikace hlásí Havířov. Uzavřená je okružní ulice kvůli srážce autobusu s dodávkou. Počítejte, že tady si postojíte.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrať Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Počasí.
16: Pohledem za okno, teda jestli tam něco vidíte, říká, že nás teď ráno čeká ještě víc mraků, hlavně v Čechách, i ojediněle mlhy, ale během dne se obloha začne krásně protrhávat a odpoledne už přijde příjemná odměna. Teploty vystřelí na krásných 18 až 23 stupňů.
17: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.
16: Dvě minuty před 7 s vámi na Hit Radio 90. Vláďa Řepka, dobré ráno. Už jste zkoušeli dneska ráno, jak vám hraje topení? Že mám o vás takovou starost? Zítra se má ochladit. Tak každopádně, my už na Hit Radio 90. hrajeme naplno.

0: Pulp nebyli třeba tak slavní jako Oasis, ale svoje místo v 90. mají. My jsme si s nimi zpříjemňovali ráno v 7.09. To takový bráchové Right Said Fred, ty už se na ocasu slávy vezou o něco déle. A nic vlastně moc dělat nemusí. Díky hitům, když jim táhne na 70, si můžou užívat důchodu, protože přišla mladší generace, jako například Taylor Swift, a ty si ty jejich hity půjčují jak na kolotoči a peníze pro Right Said Fred se jenom sypou. Tak si je za chvilku na Hit Radio 90 dáme.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

White Town, Your Woman v 7.25. Dobré ráno. Už vám někdo dneska něco pěkného řekl? Ne? Tak tady. To máš z toho života, jaký vedeš, ale taky z toho, jaký lidi ty si vybíráš, s jaký lidma ty se stýkáš. No jo, Samotáři, jedna z kultovních hlášek, co tam zazněla. Režisér David Ondříček nám posílá do kina 22. října volný pokračování s názvem Kluci to vidí jinak než holky a bude tam zase mozaika vztahů, bude se to odehrávat v Praze, krize identity, skvělí herci, Plesl, Isová, Neužil. Mám ještě něco dodávat? Ne. Snad jen, že teď nechám zpívat Arch Overkill z Pulp Fiction na Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, my jsme Hit Radio 90, Depeche Mode si hrajeme v 7.37. V 90, když tahle pecka vyšla, tak módě vládl takzvaný heroin chic. Z večírků a bohu ví čeho měli všichni vyhublý postavy, rozmazaný stíny, no představte si takovou třeba Kate Moss, ta byla prototypem. Pak se to trochu uklidnilo, přišly roky plný křivek, do toho, že žádný kila nevadí, ale jen do doby, než přišly Ozempiky a Manžára. No alespoň, že někteří zůstali normální, že Anoka. A bude za chvilku na Hit Radio 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tady pán Robbie Williams už si udělal účetnictví a zjistil, že má za sebou rok s výdělkem přes 70 milionů liber, což mu ve světle našich rostoucích hypoték samozřejmě přejeme. Víc o hypotékách ve zprávách za moment. My jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka, za 4 minuty bude 8 a jdeme na silnice.
1: Doprava.
0: Hanko, kde je to nejhorší?
2: Komplikace jsou dnes po ránu před Prahou. Na příjezdu do hlavního města po D1 za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Tady se kolona táhne už od 10. kilometru a dál narůstá. Další komplikace jsou před Prahou na D7, na 12. kilometru skončil náklaďák v příkopu. A silný provoz je kvůli dopravnímu omezení před Prahou i na D5, popojíždět budete už od 7. kilometru. Další komplikace jsou i před Brnem. Teď aktuálně se zdržíte na D2, a to od 4. kilometru.
0: Hanko, děkuju a přidávám Prahu. Průběžná ulice u křižovatky s ulicí Na Hroudě. Tam se srazila dodávka z tramvají. Tak počítejte s omezením provozu a se zdržením.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
7: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Bydlení se nám zase prodražuje. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28% bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Američanka Krista Pájková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. No a čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
2: Počasí. Během dne se obloha začne krásně protrhávat a odpoledne bude krásných 18 až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Je minuta po 8, dobré ráno, přeje Vláďa Řepka. Díky, že ladíte Hit Radio 90. A protože se nám týden láme, tak abychom to vydrželi, dáváme si jednu motivační od Dream.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: S vámi Tina Turner a Sting. Já se tady dívám na Stinga akorát na Instagramu. Teda to je neuvěřitelný. On oslavil 75 a ten chlap sen vůbec nestárne. A nejsou to filtry, co ho dělá sexy. Cvičí jogu, pořídil si panství v Toskánsku a dokonce si vyrábí vlastní biovíno a med. 8.13 jsou s Tinou Turner na Hitradio 90 před YouTube a Bárou Bazikovou. Dobré ráno.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Bile, to dobré začíná u nás.
12: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Devadesátky jsou zpátky.
16: Hit Radio 90.

Lionel Richie, teď musel trochu škrtat v kalendáři, sem tam něco zrušit. Šel si lehnout do nemocnice, ale prý nemáme mít strach, v říjnu je zpátky na pódiích. S námi je v 8.26. Odpoledne by mělo být stejně jako dneska, krásných 23 stupňů. Ale jestli jste spíš krakonoši a lyžníci, tak i pro vás mám dobrou zprávu, v Alpách začalo sněžit. A do zítřka má nasněžit až půl metru sněhu. Tak už nevím, ještě do třetice by to chtělo nějakou pozitivní zprávu. Tak tady je Hathaway na Hit Rádiu 90.

0: 8.39 Nikejva Kylie Minouk. Když v Česku v 90. běžely latinsko-americké televizní novely, tak se v Česku najednou rodili malí Esmeraldy a možná nějakou 35-letou znáte, ne? Co? A jaký jména jsou exotický dneska, tak v nemocnici brečí třeba malí Brianové, Anabelky, dokonce i Pipiloty. Ale jinak pořád vítězí naštěstí i klasičtí Štěpánové, Tondové a Elišky. U nás frčí za chvilku Sheryl, Crow, anebo Adamsky a Sting.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: je te désire. Prends-moi, je suis à toi.
1: Poznáváte ten šepot? To je Sandra projektu Enigma na Hit Radio 90, 3 minuty před 9. Já jsem Vláďa Řepka, přeju vám zatím ještě stále krásné ráno. Beru si Hanku a ptám se, kde je to nejhorší na silnicích?
2: Doprava.
3: Držíte se v dlouhé koloně víc než půl hodinky na příjezdu do Prahy po D1. Po ránu na 5. kilometru se hromadně srazily 3 osobáky. Teď aktuálně se v koloně popojíždí od 21. kilometru. Další půl hodinku necháte před Prahou na D5. Kvůli dopravnímu omezení se tady vytvořila přerušovaná kolona v úseku od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh a silný provoz je už na D1 také na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. V koloně budete popojíždět od 213. kilometru zhruba 20 minut.
1: A ještě přidávám Prahu. Ze sjezdu z Kbelské ulice na Proseckou směrem od Hloubětína došlo na kruhovém objezdu k nehodě. Tak počítejte se silným provozem a se zdržením.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.

0: počasí.
1: I ve středu bude krásně, jako včera a jako předevčírem. Během dneška se obloha začne krásně protrhávat a odpoledne bude 18 až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, je 9, já jsem Vláďa Řepka. A jestli jste vstávali tak, že jste schodili budík a vylili na sebe kafe a opařili se, tak dobrá zpráva, už brzy to po nás opět převezme Mr. Bean. Jeho představitel Rowan Atkinson oznámil návrat. A už hrajeme, tady jsou Baby Bird.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Činasky následili celý léto, taky jste od nás na pár jejich koncertů dostali i lístky, ale teď si kluci naordinovali klídek. A my jenom doufáme, že sbírají síly na další léto. Pokud byste dneska chtěli třeba nějaký i víc rockovější zážitek, tak tu budou v Praze Deep Purple. A rockový budeme taky, je 9.11 a za chvilku pustím Roda Stewarta na Hit Radio 90.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
12: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Devadesátky jsou zpátky.
18: Hit Radio 90.

Foo Fighters na Hitrádiu 90 střídá v 9.27 DJ Quicksilver. A prosím, podívejte se do kabelky, máte peněženku? Pokud jste ji ztratili v srpnu u Kauflandu ve Vyškově, tak žijou mezi námi lidi, co ji odevzdali a plnou. Ale abych to vysvětlil, on se nehledá majitel, ten se přihlásil hned, ale hledá se ten, kdo ji odevzdal, protože ho čeká tučné nálezné. Tak když tak se hlašte na policii.

0: Návštěvníci jednoho londýnského pubu měli štěstí. Blížil se closing bell a najednou, kde se vzala, tu se vzala Shania Twain a vystřihne tady mezi půl litry svůj největší hit. My se odávali teď na Hit Radio 90 v 9.37. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě střídá Markéta Rachmanová a zítra v 7 se těším, ahoj.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do

0: životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Já jsem nevinnej.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Paka, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
11: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
14: Izomat stavebniny.
15: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
16: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
18: Devadesátky jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

0: Včera jsem říkala tuhle dobu, že je hezký, když přijde člověk do rádia a hraje jeho oblíbená kapela. A dneska je to tady zas, co jsou tady kde, těsně před 10. hodinou. Hezké dopoledne. Doprava.
1: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu aktuality ze silnic a s nimi Hanka Koterová. Na D1 před Prahou je opět silný provoz. Se zdržením v koloně na 10 minut počítejte už od 15. kilometru. Na 8. kilometru se totiž srazila dodávka s motorkářem. A silný provoz kvůli dopravnímu omezení zůstává na příjezdu do Prahy i po D5. Další komplikace jsou aktuálně ve Slaném. Na kruhovém objezdu v Pražské ulici ve směru do centra provoz zablokovala srážka osobního auta s kombajnem. Pražská ulice je celá neprůjezdná a na D1 je pak silný provoz na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Tady se v koloně zdržíte asi 15 minut a popojíždět budete od 215. kilometru. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Počasí. Co se oblohy dneska týká, tak bude spíš polojasná a zatažená. Bude se zase o kus víc počasí zhoršovat a přibližovat tomu podzimu, který nám spříčeká už o víkendu. Teploty někde kolem 20 stupňů, ale...
12: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Je středa, 7. říjen, hezké dopoledne od Markéty. Ještě pořád chodím v otevřených botách, než nás sevřou ty podzimní plískanice. Teď ale vzpomínka na jedno červnový odpoledne s Rockset. Posloucháte Hit Radio 90.
12: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Alané znamená výzvu k tomu, abychom zpívali, akorát teda v rodném jazyce zpěváka, který si tenkrát říkal Wes, a ten jazyk je od někud z Kamerunu. Díky AI jsou překladatelské služby docela na ráně, ale pokud se mladí Češi prý budou učit nějaký exotičtější jazyk, něco jako japonština, korejština nebo arabština, tak jejich místo na pracovním trhu budoucnosti je prý pevné a zaměstnavatelé jim utrhají ruce. Tak hlavně, že ne ty jazyky. 90 za chvíli zpátky, hezké dopoledne.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn důdů, pěkně bavzen, zjišťuji o ní nejdítěl kerenci si a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Kdybyste chtěli se dozvědět něco o zpěvačce, která stojí za tímhletím hitem, tak budete muset nasadit detektivy, protože ona nemá ani sociální sítě a vlastně už se nikde veřejně neobjevuje. Ale zajímavý je ten její původ. Vypadá to, jako kdyby její táta byl cestovatel, co jel kdysi dávno na expedici ze Švédska do Chile a tam si nabrnknul slečnu, se kterou se zapletl do tak pevného sevření, až z toho vznikla právě Dita. To byla ona. Příběh kolem rodičů skupiny Hanson je mnohem prozaičtější. Prostě panelák v americký Tulze a máma s tátou, co to tak dlouho zkoušeli, aby to byla konečně holčička, až to byly konečně tři bráchové. Hanson Mbap teď na Hit Radio 90, 3 minuty před 10:30.

0: Dneska je středa, to už jste si asi stihli všimnout, teďka v 10.40, takže v 6 hodin si můžete na 90 zapnout další kolo hit parády Eurochart, a protože to jedeme tak jako různě na přeskáčku, nikoli chronologicky, tak dneska vám Michal Klein nabídne desítku nejlepších, tak jak bodovali v prodejní singlový hit parádě v roce 1992, takhle na začátku října. Koukám se na to, bude to hodně taneční a vidím tam jednu, až dalo by se říct, raritu, kterou jako tak často nehrajeme. Určitě jste ji už hodně dlouho neslyšeli, možná, že jste na ní i zapomněli. A jsou to Shaman. Tak dneska v 6 hodin leďte Hit Radio 90 a Hit Parádu Eurochart.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.cz.
11: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
15: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
17: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: 6 minut před 11 hodinou, hezké dopoledne, jak vám to jezdí?
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace ze silnic. Na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem na 6,5 kilometru směrem k letišti se srazily dva nákladňáky a zablokovali provoz zhruba na půl hodinky. Kamiony v pravém pruhu si ale postojí ještě déle. Silný provoz je také na dálnici D10, a to před omezením u Brandýsa nad Labem. V koloně budete ve směru do Prahy popojíždět mezi 13. a 10. kilometrem asi čtvrt hodinky a omezení má skončit ve 3 hodiny odpoledne. Stále se zdržíte na příjezdu do Brna po D1, a to ve směru od Vyškova. V koloně budete teď aktuálně popojíždět 10 minut od 215. kilometru. A to je z dopravy vše, šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Banka.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Hit Radio 90.

0: Počasí. Ty poslední dny jsou všechny velmi podobné jako přes kopíráky. Dneska bude oblačno, polojasno a teploty kolem 20 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo. Ve východní polovině území zpočátku ještě polojasno až skoro jasno. I zítřejší teploty ještě někde mezi 18 až 23.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A bude 11 hodin, hezkou středu. Všímám si toho už pár dnů, že v lékárnách je víc nabito než během léta. A není to tím, že by se tam dávalo něco zadarmo. Rýmičky, kašlíčky už s náma bydlí a bude jich víc, když je budeme tahat sebou do práce. Tak čistý nos i hlavu, tady jsou Genesis.
1: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 11 hodin 10 minut, středeční dopoledne s Big Fun. Všichni tři členové kapely byli gejové, ale v době jejich největší slávy, tedy na konci 80. a začátkem 90. let, jim management ze strachu o přízeň faninek nakázal tuhle skutečnost přísně utajovat. Možná, že jim holky povinně dokonce vodili i na hotel, aby tu realitu ještě víc zamaskovali. Dneska už se to tak nedělá, jako společnost jsme se posunuli. Devadesátky jsou za moment, zpátky bude Chris Ria.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
10: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
11: Navádění letadel?
12: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
11: Technik ve věži?
12: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
11: Elektrikář?
12: Jo, přesně tak.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Posloucháte Hit Rádio 90, 11.26. My Češi jsme v loňském roce vypili nejmíň piva v historii statistik. Přesto zůstáváme evropskými rekordmany. Tak si jenom uvědomme, kolik to muselo vejít, když jsme snížili a stejně jsme pořád první. A ta spotřeba klesá i jinde v Evropě samozřejmě, a zatímco třeba obliba nealkopiv, ta roste docela rychle. A mění se pochopitelně i ty návyky. Prostě už chodíme méně často na pivo do hospod a pečlivě si vybíráme, co budeme pít a jestli vůbec budeme pít. Zkrátka to vypadá, že jsme si uvědomili něco, jako že pít s čistou hlavou je jediný způsob, jak si prostě udržet prvenství a nepřijít u toho o rozum. Tohle je písnička, u který si umím představit, že budu klidně držet v ruce dvojku vína a bude se to vstřebávat tak nějak romantičtěji. Guns N' Roses právě teď. November Rain, Hit Radio 90.

0: Středa jede, 7. říjen, 2 dny dovolen. Taky 2 dny, než přijde pořádný ochlazení. A ta studená sprcha může pro některý kandidáty se změnou počasí docela souviset. Do 12. na Hit Radio 90. Třeba tichá dohoda.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Lásko, jaký bys chtěl?

0: ventilový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Jazz Jeff and the Fresh Prince na Hit Radio 90, 4 minuty před 12. hodinou, kdy si dáme přehled toho, co přinesla zatím středa 7. října. Taky se podíváme na počasí a za všeho nejdřív na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Brna. Na dálnici D1 na 12. kilometru se srazila dvě osobní auta. Půl hodiny navíc necháte na dálnici D10 ve směru na Prahu. Důvodem je omezení mezi 11. až 8. kilometrem. Zavřený je levý pruh a práce tam mají skončit ve 3 odpoledne. Ve Slaném na kruhovém objezdu v Pražské ulici ve směru do centra zablokovala provoz nehoda osobního auta s kombajnem. Počítejte se zdržením v dlouhých kolonách a popojíždět budete také po D55 mezi 35. až 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. Levý pruh obsadili silničáři, budou tam do 4. Šťastnou cestou.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Hit Radio 90.

0: test.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
2: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají do 14. hodiny poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Dnes také končí možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu třikrát týdně, ve čtvrtek, sobotu a neděli. Ani ve čtvrtém utkání Ligy národů naše fotbalová repre nebodovala. Večer podlehla bronzovým medailistům z letního mistrovství světa Anglii 0-3. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Deniou.
1: Počasí.
3: Dneska ještě oblačnost zase o trošku víc než včera, jenom teploty kolem 23 stupňů. Zítra oblačno zataženo ve východní polovině území, zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Teploty 18 až 23.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
3: První středa v měsíci, to znamená, že právě teďka kolem hukot sirén a cizinci, co neslyšeli, že to je jenom planý poplach, tak jsou možná v lehký panice. Jo, viděla jsem to na ulici takhle několikrát, kdy ti nebožáci nevěděli, kam se schovat. Kdo je připraven, není překvapen, a to platí i pro další společnou hodinu tady na Hit Radio 90. Markéta s vámi.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: tu dobu docela originální název skupiny. Těžký pro začínající muzikanty přijít dneska ještě s názvem, který by tady nebyl, nebo byl aspoň trošku originální. My jsme tady v rádiu zrovna nedávno se bavili o tom, která česká kapela by se měla přejmenovat. A jednoznačně teda v tom našem interním referendu vyhráli Opět a Radeček, protože to prostě nějak nikdo nechápeme a i když si na to povoláme chytrý aplikace, nevíme. Tak 90ky za moment, zpátky budou YouTube.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firma na zážitky.cz.
10: Já jsem nevinnej.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Paka, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Až se jednou zbudíme a po ránu budeme mít hlas jako Joe Cocker, tak je zlé. Měli bychom si začít vařit zázvorový čaj s medem. Nechci vás strašit, ale tenhle víkend má přinést nepříjemný ochlazení a déšť, tak jenom, že to může přijít tenhle ten stav docela brzo, tak abyste na to byli připravení, třeba pastilky, bylinky a tak dál. Summer in the City je vlastně o nervózním New Yorku, o zvucích New Yorku a přitom se to točilo v době, kdy byl New York vlastně ještě ráj. Teď Roxette, Hit Radio 90.

0: Co je teďka novýho kolem Red Hot Chili Peppers? Vlastně pro běžného pozorovatele je to docela nuda, protože se chlap jenom hrbí nad kytarou, dloubou se tuškou v hlavě, pochodují různě po místnosti, nemá to žádný cíl a občas to jdou třeba spláchnout, aby přišla inspirace. Bude totiž nové album, takže zábavnější to bude opravdu až ten příští rok, kdy ho vydají a hlavně, kdy pojedou koncerty. A není vyloučeno, že Red Hot Chili Peppers po dlouhý době přijedou i k nám. Byli tady naposledy ještě, když Anthony Kiedis pil víc alkoholu než multivitaminových džusů. Madonna za chvíli, Hit Radio 90.
1: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Balady, které vám přinesou nejkrásnější chvíle a vzpomínky. Nesmrtelné balady z 90. na Hit Rádiu 90. 90. jsou zpátky. Hit Rádiu 90.

0: Jsou prostě v životě lidském věci, na které se vyplatí počkat. A tohle je jedna z nich. Tupac na Hit Radio 90. Kousek před 13. hodinou. My se podíváme, jak to jezdí. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na 15 minut na příjezdu do Prahy od Brna na D1 na exitu 12 Modletice. Bouralo se také na pražském okruhu směrem na D7, kde se na 6. kilometru srazily dva kamiony. Popojíždět budete 20 minut od Jesenice. 15 minut necháte na příjezdu do Brna po dálnici D2 kvůli nehodě dvou osobních aut na 3. kilometru, která blokují levý pruh, a popojíždět budete také po dálnici D55 mezi 35. a 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice, kde levý pruh obsadili silničáři. Šťastnou cestu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: I zítra bude oblačno až zataženo, ve východní polovině území zpočátku ještě polojasno a možná i skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Ono je kolem těch šťastných a smolných čísel možná už jenom takový jako starodávný klišé, ale máme to v sobě tak zakořeněný, že 13 je prostě hezký číslo, tak a těch 60 příštích minut přinese prostě jenom hezký věci. Markéta s vámi, teď Britney Spears.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než opět.

Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.

0: hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
5: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: 90ky jsou zpátky.
13: Hit Radio 90.

0: Donna Lewis na Hit Radio 90 rozpívává svůj největší hit I Love You Always Forever. Máme 3 minuty před 14. Ivo Alačuše v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásnou středu. Pojďme se taky podívat na to, jak to vypadá aktuálně v dopravě. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 ve směru do Brna. Kolona je od 15. kilometru Velké Popovice až na 21. Mirošovice. Provoz vázne také na Pražském okruhu směrem k D1. Popojíždět budete od 21. kilometru po 18. 15 minut. To ovlivňuje příjezd do metropole po D5, kde se budete sunout od 7. kilometru. Pozor dejte také na D8 na 92. kilometru z Prahy na Drážďany, kde pravý pruh obsadili silničáři, práce tu potrvají do 5 odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu a v případných kolonách pevné nervy.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska máme oblačno až polojasno, oblačnost bude obývat během dne ještě až na skoro jasno, nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni, v noci by to mělo vypadat takhle, nejnižší teploty 10 až 5, ve východní polovině Moravy a ve Slezsku může být i o něco tepleji, no a co zítra ve čtvrtek? Studená fronta přinese déšť, ale většinou by mělo být stále docela teplo. Počítejme na západě a severu 16 až 20 maximálně, jinak 19 až 23, na jižní Moravě dokonce až 25 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dost bylo mluvení, pojďme hrát. Před námi Let Loose, Crazy for You.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: film Truman Show, tenkrát slízl smetanu, ale popravdě byl o něco lepší. Akorát teda neměl tak skvělou písničku jako ten konkurenční film Ed TV. A ten nám právě teď doznívá na Hit Radio 90. Bon Jovi ji udělali a pojmenovali ji Real Life. Za chvíli už Martin Kučaja Prout anebo Ace of Base na Hit Radio 90.
1: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

máte-li rádi opravdu kvalitní filmy, nutící třeba k zamyšlení a debatám, ale pořád je dosti divácky vstřícné, tak dneska v několika městech v republice začíná populární festival B2Can, nabízející to nejlepší z těch nejlepších evropských festivalů v Benátkách, Berlíně a v Cannes. Podívejte se právě na program svého oblíbeného kina, zda tam náhodou právě něco nedávají z této přehlídky. Určitě byste neměli být zklamáni tím filmem, který zrovna poběží. Stejně jako určitě nikdo nebude zklamán hitem, který právě teď poběží na Hitrádiu 90. Tady je s ním Lenny Kravitz.

0: Dneska od 18 hodin bude na Hitrádiu 90 další vydání Hitparády Eurochart, tentokrát z 10. října 1992. Michal Klein zahraje něco z nejúspěšnějšího alba toho období a taky 10 nejúspěšnějších singlů. My si spolu v 15 hodin dáme 3 z té zbývající 90. Tak se těšte, do té doby třeba Backstreet Boys nebo Genesis.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji, Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.
7: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: mat stát vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: kapele, která funguje už 50 let, YouTube nabídli One na Hitrádu 90. Za 3 minuty 15 hodin budou tady 3 ve 3, ale ještě předtím taky aktuální info.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 do Brna. Kolona je od 15. kilometru až na 21. Postojíte si také na D10 ve směru na Prahu, a to od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Důvodem jsou práce na silnici, necháte tam přes 40 minut. Nehoda vám sebere 20 minut na D1 před Klimkovickým tunelem ve směru na Ostravu. Na 344. kilometru havaroval kamion. A další nehoda je na D1 před Vyškovem u Pustiměři na 6. kilometru, kde bouralo auto do svodidel. Neprůjezdný je pravý pruh, kolona je na 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Počasí. Dneska oblačno až polojasno, postupně ubývání oblačnosti až na skoro jasno, v noci podobně. Zítra přes den už spíš oblačno až zataženo, ojedinělé s deštěm nebo přeháňkami, který se postupně rozšíří na celé území, přestože to začne spíše v Čechách. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat mezi 10 a 5 stupni Celsia, s tím, že ve východní polovině Moravy a ve Slezsku může být o něco tepleji, no a ty nejvyšší denní 16 až 20 na západě a na severu, jinak 19 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Co se nejvíc prodávalo na hudebních nosičích v tomto období před 34 lety, tak to je zvětšněno v hitparádě Eurochart Hot 100 z 10. října 1992. Jejíž první desítku uslyšíme na Hitrádiu 90 od 18 hodin, ale už teď něco z té zbývající 90. Budou to tehdejší novinky týdne na 35., 58. a 90. místě od francouzské modelky, herečky a zpěvačky, kanadského rockera a projektu Davea Stewarta z Eurythmics.
1: Ivo Alač, Hit Radio 90.
13: 3 ve 3.

0: Poté, co dvojka Eurythmics v 90. roce skončila, věnoval se Dave Stewart produkci a písním pro jiné umělce, udělal i několik solových věcí a taky pomáhal dvojce Shakespeare Sister, ve které působila jeho tehdejší manželka Shoban. Ale taky měl kapelu The Spiritual Cowboys a v 92. i projekt Vegas, který tvořil se zpěvákem The Specials Terry Hallem. No a hit Vegas, Possessed, se tenkrát dostali do Eurochart 10. října roku 1992 na 90. místo. Teď jsme si ho zahráli, stejně tak jako i 58. předtím Bryan Adams Do I Have To Say The Words a 35. na úvod 3 ve 3. Pane Supahadý a Be My Baby. Top 10 uslyšíme od 18 hodin.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio 90.

Night Radio 90, hlas, který vždycky hodně dobře poznáme, je takový jedinečný od Heather Small. And People nabídli Sight for Sore Eyes. Činasky už zahájili, dá se říct, rekonvalescenci po 4měsíčním turné nazvaném Open Air Léto. Na jehož dva koncerty jsme vám taky rozdávali vstupenky na Night Radio 90. No a zakončili to v areálu Loděnice Troja v Praze, kde to stálo za to, pokud jste tam byli. A i když jsem tam já nebyl, tak předpokládám, že zaznělo i tohle, co teď zazní na Night Radio 90. První signální.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na 20. listopadu chystejí Take That nové album nazvané Dreamers. My jsme teď zahráli jejich 90-kový hit Prey na Hit Radio 90. Renata má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna. Kolona se táhne od 12. až na 25. kilometr. Zdržíte se také na dálnici D10 ve směru na Prahu, a to od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Kvůli pracem na silnici si postojíte přes 40 minut. Nehoda vám sebere 20 minut na D1 před Klimkovickým tunelem ve směru na Ostravu. Na 344. kilometru boural kamion. A další nehoda je na D1 před Vyškovem u Pustiměři na 6. kilometru, kde nabouralo auto do svodidel. Neprůjezdný je pravý pruh, zdržíte se 15 minut.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Máme ji!
7: Naši novou akuvrtačku.
6: Jen za 799 korun.
7: S baterií a nabíječkou v ceně.
6: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
7: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
9: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Počasí. Jak by mělo být ve čtvrtek? Oblačno až zataženo, zpočátku jedině s deštěm nebo přeháňkami v západní polovině Čech. Během odpoledne a večera se srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedinile i bouřky. Pak už se to ale zase bude klidnit. Nejnižší noční teploty 10 až 5, nejvyšší denní mezi 16 a 23, na jižní Moravě může být až 25.
16: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: 16. odbyla, je čas se projet autem společně s Roxette. Vlastně to by spíš byl hit Joyride, že jo? Budeme spát v autě společně s Roxette, protože je před námi Sleeping in my car.
16: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

To, co právě teď doznívá na Hit Radio 90, mám hodně rád. Simple Minds, She's a River. A Ester Ledecká je taky taková rozbouřená řeka na lyžích a i na snowboardu. Blíží se její další závodní sezóna. A jak jsme se dneska dozvěděli, s kompletně obměněným lyžařským týmem v čele s trenéry Pichler a Grasser z Rakouska a taky na jiné značce lyží. No tak věřme, že to Ester zase pojede jako po másle a taky ještě o něco rychleji.

0: Krása webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cesta odpadu.cz.
8: Hit Radio.

S Erasure jsme právě teď zaletěli na jednu z hvězd. Půl páté na Hit Radio 90 a letěli jste někdy mezi Amsterdamem a Barcelonou. Tak to jste asi nejspíš zažili ten nejvíce stresující let v Evropě. Vyšlo to teď v jedné studii, ve které se zohlednily faktory jako zpoždění, rušení letu, doba ve vzduchu anebo povětrnostní podmínky. A taky hlavně tedy celkově to, s jak velkou pravděpodobností budou úzkostliví cestující trpět. A vyšlo tedy to, že nejvíc právě na lince mezi Amsterdamem a Barcelonou. Tak dejte vědět, jestli to opravdu bylo tak stresující. A mezi tím si dáme jednu klidnou věc, co ten Enigma, Return to Innocence na Hit Radio 90.

0: hook while DJ revolves it.
1: Taky patříte mezi ty, co si zmrzliny dávají jenom, když je teplo? A nebo je jíte celoročně, i když venku mrzne? No. Tak jestli jako já patříte do té první skupiny, tak nám to pomalu končí. Zítra nastoupí studená fronta a v pátek už bude o 10 stupňů míň. Tak co, zajdeme ještě na jednu točenou?
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde...

0: si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změni svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
6: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tahle parta oznámila návrat na scénu a po 12 letech přijede i na Rock for People. Už teď jsme ale Faith No More měli na Hit Rádiu 90. Je čas na dopravu od Renaty a potom taky na přehled zpráv od Lucie. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Půl hodiny budete popojíždět v koloně na výjezdu z Prahy po D1 mezi 11. až 25. kilometrem. Důvodem je požár motorky na 13. kilometru a omezení na mostě Šmejkalka. Provoz vázne i na pražském okruhu od letiště k dálnici D1. Sebere vám 20 minut mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Hromadná nehoda na 45. kilometru blokuje provoz na dálnici D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov, tady necháte půl hodiny. A snížit rychlost doporučujeme na D48 na 58. kilometru ve směru na Český Těšín, kde stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V pondělí opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jeho český kraj včera vyhlásil kvůli tomu stav sucha. Radnice Prahy 21 podala kvůli epidemii salmonelózy, která vypukla mezi strávníky jídelny na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, trestní oznámení na neznámého pachatele. Hygienici evidují k dnešnímu dni 485 nemocných. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi. Ta se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle tamních médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Čeští fotbalisté v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50. se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Nadále vedou Španělé.
0: Počasí. Ve čtvrtek oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, ojediněle i bousky, taky o něco silnější vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 5, ve východní polovině Moravy a ve Slezsku může být o něco tepleji. No a nejvyšší denní mezi 16 a 23, na jižní Moravě až 25 stupňů.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Předpokládám, že myšlenky, které vás teď napadají kolem té 17. hodiny, se týkají buď to cesty domů z práce, sumírování toho, co máte nakoupit, a nebo plánu na večer, no ale my si teď dáme myšlenky nebezpečné.
10: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Zatímco na Sibiři se teď řeší plicní mor, v Evropském parlamentu mají ode dneška oranžový mor, tedy takto pojmenovanou 2,5metrovou bronzovou sochu nahého a obézního a pozlaceného Donalda Trumpa, sedícího na ramenou menšího štíhlejcího muže. Trump drží golfovou hůlu a váhu spravedlnosti a pod sochou je napsáno: sedím na zádech člověka, pod mým břemenem klesá, udělám cokoliv, abych mu pomohl, kromě sestoupení z jeho zad.
1: Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
3: a rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás. Váš
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tina Turner jedinečným způsobem odspívala Whatever You Want na Hit Radio 90. Já třeba chci více legendárních filmů v co nejlepší kvalitě a naštěstí se mi to přání občas plní. Dneska u nás na Ultra HDčkových Blu-rayích, tedy ve 4K, vychází Interview s upírem, tedy Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater a taky mladička Kirsten Dunst. Je to jeden z mých nejoblíbenějších 90. filmů a tak se teda nemůžu dočkat, až ho znovu uvidím v té nejvyšší možné kvalitě se zvukem Dolby Atmos a novými bonusy. Dám pak vědět, jak to vypadá, jak to zní a tak dále. Ale už za chvíli bude právě z Interview s upírem náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Rádiu 90. Předtím ještě Moby.

0: Tohle běží v závěrečných titulkách filmu Interview s upírem, který právě dneska u nás vychází na ultra HDčkových Blu-rayích, tedy v té nejvyšší možné kvalitě, a vypadá i z ní skvěle, jak jsem slyšel. Stejně jako ten cover stonovské Sympathy for the Devil, kterou pro film předělali Guns N' Roses a byla naším dnešním filmovým hitem v půl šesté na Hit Rádiu 90. Za nějakých 20 minut je tady Eurochart s Michalem Kleinem, teď ještě taky informace z dopravy od Renaty.
1: Doprava.
2: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Půl hodiny budete popojíždět v koloně na výjezdu z Prahy po D1 mezi 10. až 25. kilometrem. Důvodem je silný provoz a omezení na mostě Šmejkalka. Doprava vázne i na pražském okruhu od letiště k D1. 20 minut necháte mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Na trase z Jihlavy do Znojma po silnici 1/38 u Svojkovic bouralo osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranné složky a zdržení narůstá v obou směrech. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy počítejte s přerušovanou kolonou od 4. kilometru až po nájezd na D1. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
3: Už víš, co máš s tím ramenem?
4: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
4: Právě.

0: dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Commerzbanka.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
0: Hit Radio 90.

0: Jak to vypadalo na evropské hudební scéně 10. října 1992, tedy před 34 lety? Tak právě na to se mrkneme společně v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100. Ta právě startuje tady na Hit Radio 90. Středa večer anebo neděle odpoledne, jak chcete. No a Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A musím už takhle na začátku zhodnotit, že to tenkrát bylo takové vlastně veselé a bezstarostné. Vlastně už od dolních pater nejlepší desítky. Třeba za chviličku na 8. tam budou Undercover a jejich Baker Street. Na 9. ještě předtím W a Please Don't Go. No a vlastně stejně vyletněná byla taky 10. pozice, kam vyskočil kubánský fešák John Secada se svým prvním mezinárodním hitem Just Another Day. A když se zaposloucháte jo hodně pozorně, tak tam v refrénu uslyšíte zpívat doprovodné vokály i slavnou Glorii Estefan, což byl vlastně takový, no dalo by se říct takový barter. John totiž předtím zpíval křoví ve skupině Miami Sound Machine, které navíc do repertoáru přispíval i svými texty. No a tak mu potom na oplátku Gloria i se svým manželem Emiliem pomáhali rozjet solovou kariéru. Oni si k sobě vlastně našli docela hodně blízký vztah, hlavně po vážné dopravní nehodě, při které si slavná zpěvačka zlomila páteř. Tak pro ní jako takovou malou útěchu napsal John velmi emotivní písničku, ke které se možná někdy taky dostaneme, až budeme v Eurochart projíždět ročník 90. Teď jsme ale ve 92. a to na 10. právě s Johnem Secadou.
1: Eurochart Hot 100.

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100 z první poloviny října 1992, kdy jste si mohli zajít do kina třeba na Madonu, Toma Hankse a Geanu Davis ve filmu Velké vítězství, kam dokonce královna popu naspívala taky ústřední píseň, a sice baladu This Used to Be My Playground. A tu čekejte za chviličku na pátém místě. Ještě předtím na šestém How Do You Do od skupiny Roxette. No a začínáme na sedmičce, kam se probojovala taneční hymna té doby Ebenezer Good od skupiny Shaman. Taneční a tak trošku taky oslavující drogu extáze, na který frčela snad půlka raveové scény. Takovým paradoxem a lehkou ironií osudu však bylo, že zatímco se single doma v Anglii dostal až na první místo, tak státní BBC zahájila v ten samej okamžik i svůj každoroční týden drogové osvěty. No a jakmile si právě tohle na BBCčku uvědomili, tak tu píseň okamžitě stáhli z éteru. No, skandálek potom proběhnul i v televizi, no a tam už se rozdávaly i pokuty za otevřenou propagaci drog v televizní bedně. Stejnak celkem absurdní, BBC tu píseň zakáže, pak jí musí stejnak hrát, protože ta se dostane na první místo. Na Čech si ještě kapelu pozve do televizní show pro náctileté a dostane flastr. No prostě lepší reklamu si před 34 lety nemohli Shaman přát.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice! Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Hit Radio 90.

Ladíte Hit Radio 90 a hit parádu Eurochart Hot 100, nejprodávanější singly a alba v Evropě, tentokrát konkrétně 10. října 1992. No a teď se taky zaměříme více na nejúspěšnější desky té doby, které si fanouškovstvo kupovalo doslova a do písmene po milionech. Což byl rozhodně i případ třeba Michaela Jacksona a jeho desky Dangerous, anebo třeba Back to Front od Lionela Richieho, a nebo i výběr největší hitu ABBA Gold. Na dračku šla dokonce i Unplugged deska Erika Claptona, které tedy jenom těsně utekla první příčka, na kterou ho nakonec nepustila kapela, dneska už jsme si je tady jednou hráli, kapela Roxette, a to s novou deskou Tourism, ze které jsme si už před chviličkou zahráli právě úvodní single How Do You Do, a ze kteréž to si pustíme ještě jeden hit, který Per Gessle a Marie Frederiksen nahrávali během turné k předešlé desce Joyride. Jmenuje se Finger Tips a taková možná jedna zajímavost k videoklipu, který zpěvačka Marie natáčela v pokročilém těhotenství. Takže jí kamera snímala vlastně jenom z určitého úhlu pohledu, anebo si prostě vzala na sebe volnější šaty, aby to celé zamaskovala. Na klip na ten se mrkněte sami, třeba na YouTube, no a audio to si dejte přímo teď hned tady u nás na 90. Eurochart Hot 100.

0: Já už jsem to tady na začátku naťuknul, že dneska je celá Eurochart taková veselá a s pozitivní čakrou. Prostě rok 92, první půlka října, no a za chviličku na druhém místě třeba Snap a jejich Rhythm is a Dancer. Taky už jsem tady nakousnul, že v albové hitparádě se dařilo slavné Abbie se zlatým výběrem největších hitů. No a zatím vším hledej Vince a Andyho ze skupiny Erasure, kteří to celé vlastně odšpuntovali a nabídli písničky slavné Aby nové generaci. Na začátku prázdnin totiž vydali EPčko ABBA-esque, které znamenalo pro legendární hity švédské legendy vlastně nový život. Na základě tady toho úspěchu potom ABBA vydala právě svoji bestovku a ta se stala jednou z vůbec nejprodávanějších desek hudební historie. A to si Erasure dovolili dokonce i jednu takovou nevšední věc. A sice, že do písně Take a Chance on Me propašovali i trocha divokého repu. No, maličko se prý báli, jestli jim taková drzost vlastně vůbec projde u Björna a Bennyho. Ale nakonec, co by věrným fanouškům, jim to prostě prošlo. Takže Erasure v kostýmech Aby na třetím místě. No a teď hned na čtvrtém posílám regéčko od kapely In a Circle, jejich Sweat a La La La La Long. A to tady u nás v Eurochart na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100. I've been

0: Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Oh Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit Radio 90. Eurochart Hot 100. If you change

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1992. Hit Radio 90.

0: 10. října 1992 byl na vzestupu hudební styl Eurodance. Polovina lidí ho milovala a půlka k smrti nesnášela, ale Rhythm is a Dancer od kapely Snap to zná úplně každej. No a každej si někdy zpíval taky megahit, který byl před těmi 34 lety v Evropě absolutně nejprodávanější.
1: Eurochart Hot 100.
0: A vsadím tedy boty, že ať už Eurodance milujete nebo nesnášíte, tak It's My Life od doktora Albána vás prostě minout jednoduše nemohlo. Určitě jedna z nejzásadnějších eurodanceových skladeb, která v říjnu 92 totálně ovládla hitparádu Eurochart. No a byl to vlastně přesný opak provokativní kapele Shaman, která ve svých hitech veřejně propagovala drogy. Zatímco doktor Albán byl odjaktěživa zapřísáhlý abstinent, a to s naprostým odporem ke všem drogám. Takže až uslyšíte v megahitu It's My Life jakousi zmínku o tom, abys mě už konečně přestal otravovat, tak to byla právě narážka na všechny ty, co mu ty drogy cpali po kartonech, aby víc zapadnul do divokého party stylu 90. let. Prostě od zubní vrtačky až na vrcholy hitparád, to je příběh bývalého stomatologa, se kterým se taky zároveň pro dnešek rozloučím a příště přeskočíme z roku 92 do roku 95, kdy pro změnu frčeli metalové legendy AC/DC anebo Iron Maiden a ty si taky pustíme. A budu se moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Teplicích za 870 tisíc korun, byt 1+1 v Plzni na východním předměstí za 3 miliony 690 tisíc, rodinný dům ve Vlašimi u Benešova za 6 milionů 300 tisíc, rodinný dům ve Starých Hodějovicích na Českobudějovicku za 8 milionů 990 tisíc a byt 3KK v Ústí nad Labem za 4 miliony 50 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
0: Hit Radio 90.

Rádio 90. 90.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Sakra!
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: Autohaus.cz. Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru. Jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.

0: everywhere.
1: Dajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Hit Radio 90.